0: počasí.
1: Taky už máte dost té divočiny z blesky a tornády v Evropě? Máme pro vás náplast. Víme, jak bude o víkendu, slibujeme bezpečný azyl na Moravě. V sobotu nás sluníčko ven vytáhne s lákavými 24 stupni. V neděli ráno sice 12, ale odpoledne zase 23 ve stínu. Sluneční paprsky to bleskově napraví. Zapalte deky, opalováky a vyražte ven chytat bronz.
0: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Rádio Hana. Rádio pro lepší náladu.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

0: Rádio Haná uvádí Hanáckou chvilku poezie. Naši rodáci furtovníci v hanáčtině veršují každý víkend pro vaši lepší náladu.
1: Řím je hodně daleko, než abeheme ho hledale na Hané. Ale když zajedem do Tučina na Přerovsko, přepomeneme si antickou slávu Římského impéria. Přítomnost jeho vojsk na Hané zosobňuje je rozhledna vevedená do podoby římské strážní věže, odkáď by se možná kde se přesune formaci po okolí dále v pohodě pozorovat. Samotná věž hláska, ale to doba nepamatuje. Otevřela jo na podzem roku 2024 a hned na to byla vyhlášená rozhledno roko. Stojí na kopco, kde se říká na kopco, ve výšce 300 metrů. Je vysoká 15 metrů a kreté vyhlídkové ochos je v 11 metrech. Dohlídnout jde na Olomouc, Svaté Hostén, a třeba na Drahanskou vrchovino. K římské věže nad Tučinem se autem nesmí, ale půl druhýho kilásko z dědiné zas není tak daleko.
0: Hanácká chvilka poezie. Každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
2: Jsme Rádio Haná.

0: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana. Rádio Hana.
1: Embedded in terrorist organizations across the globe.
2: 007 reporting for duty.
3: Where the hell have you been?
2: Enjoying

0: just look at you.
1: Chasing spies. James Bond.
2: Radio Hana. Olomouc, Prostějov a Přerov.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Hana.
1: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

nám skážou, že si můžou vzít všechno.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc, Štěpán Machač. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
2: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom současné době je, nás může navštívit.
1: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
2: Popravdě strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění, už by se přišel poradit s odborníky.
1: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny?
2: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20 až 30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60 až 70 tisíc.
1: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
2: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
1: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
2: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že to pacient přeje, to možné není.
1: Pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka. Jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
2: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
1: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Machač z IVF Klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
2: Děkujem, pěkný den.
1: Reklamní rozhovor na svém konci a my už posíláme další muziku.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, na osvěžení bude nejlepší kvalitní spánek. Býci, pokud se hodláte nudit, tak to klidně udělejte. Blíženci, na víkend zkuste najít aktivity pro celou rodinu. Raci, možná máte chuť pustit se do nových dobrodružství. Lvi, chce to dostatek tekutin, ať vás nebolí hlava. Pany, s partou vyrazte na nějaký nenáročný výlet. Váhy, neřešte nic, co se vás osobně netýká. Štíři, volný čas si užijte s těmi, co máte rádi. Střelci, důležitá rozhodnutí si vyžadují klidnou mysl. Kozorozi, lehkost v jídelníčku bude znamenat lepší energii. Vodnáři, celý víkend si naplánujete krok za krokem. A co my ryby, chceme se ukázat, tak zajdeme na nějakou pořádně rušnou akci.
0: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
4: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
5: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao, bella.
0: Poslouchejte,
2: hrajte
0: a

0: Hýbali světem. Fotbalový šampionát.
1: Italské léto.
0: Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
0: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

0: počasí.
1: Taky už máte dost té divočiny z blesky a tornády v Evropě? Máme pro vás náplast. Víme, jak bude o víkendu, slibujeme bezpečný azyl na Moravě. V sobotu nás sluníčko ven vytáhne s lákavými 24 stupni. V neděli ráno sice 12, ale odpoledne zase 23 ve stínu. Sluneční paprsky to bleskově napraví. Zabalte deky, opalováky a vyražte ven chytat bronz.
0: Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší

0: poslouchejte mezi 9. a 10.
1: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
1: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
1: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
1: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
2: Rádio Haná.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Nabíráme směr Šomperk. Jméno Tulinka sice zní lebozvočně a roztomile, musíme ale opozornit, že tam může jít lidově řečeno očoňo. Je to totiž označení pro nekolek cyklotratí s náročností od nejjednodušších až po lomeňáké pro skutečný machre. Podobně jak sjezdovky jsou podle náročnosti označeny modře, červeně a černě. Zatímco modrá dobová a červené tobogán jsou samá točka, černá hřebenovka se ve většině trase jede šusem, tož je důle asi co šlajfovat. S dalšíma dvouma trasama navazuje na Tulinko park Kotel, určený pro zkošenější bajkere. Ze společnou stoupací trasou má Tulinka dokope 1460 metrů a tož je to kde rozjet. Na Tulinko se může jenom s horákama. Pěší se může omrknout, jak to tam frčí.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
2: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz
3: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc Štěpán Machač. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
2: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom současné době je, nás může navštívit.
1: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
2: Popravdě strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění, už by se přišel poradit s odborníky.
1: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny?
2: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20 až 30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60 až

0: 70 tisíc.
1: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
0: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
1: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
0: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že to pacient přeje, to možné není.
1: Pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka. Jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
0: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
1: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Macháč z IVF Klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
0: Děkujeme, pěkný den.
1: Reklamní rozhovory na svém konci a my už posíláme další muziku.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Dobré ráno na...

0: bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Do nemocnic v Olomouci a Prostějově zamířilo 8 lidí, kteří se v pátek dopoledne zranili při srážce osobního vlaku a kamionu na přejezdu bez závor mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané. Zranili se cestující. Při srážce došlo ke škodě za asi 8,5 milionu korun. Okolnosti nehody jsou nadále v šetření. Podle prvních zjištění vlak vrazil do návěsu kamionu a vykolejil. Nehoda se stala na přejezdu bez závor a světelné signalizace. Na místě zasahovalo několik sanitek a dva vrtulníky, píše o tom ČTK.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Další socha známého umělce Davida Černého v regionu. Fasádu hotelu Perk v Šumperku nově zdobí obří laminátové miminko. 150-kilové batole velké 3,5 metru dostalo jméno Karolína.
3: Umění ve veřejném prostoru má vzbuzovat tu diskuzi o tom, co vlastně ten umělec sděluje nám jako občanům, jaká byla jeho motivace, když to dílo tvořil, a když ho správně umístíme tak, aby bylo nepřehlednutelné, tak si myslím, že je to správně, že to bude prospěšné pro město, protože vlastně už teď, jako dokud tady to miměno bude, tak bude Šumperk spjatý s tím, že je tady nějaký dílo Davida Černého.
2: Řekl majitel hotelu Perk v Šumperku Marcel Soural. Doplníme, že miminka umělce Davida Černého zdobí například Žižkovský vysílač v Praze. A v Olomouckém kraji ještě zdobí dílo Davida Černého také budovu Muzea umění v Olomouci. A zde jde o asi dvoumetrovou sochu nadávajícího lupiče. Plány rychlostní silnice 73 ze Starého Města u Moravské Třebové do Brna. 78 kilometrů dlouhá trasa má být rozdělená na tři úseky. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že stavba první části mezi Starým Městem a Svitávkou by mohla začít za 5 let. Nová čtyřproudá silnice počítá s rychlostí 110 kilometrů v hodině a možným zvýšením na 130. Zajímavostí je, že její trasa částečně kopíruje takzvanou Hitlerovu dálnici, kterou v regionu za druhé světové války chystali Němci.
0: Sport.
2: Úprava seznamu týmů na mistrovství světa v hokeji v Německu v příštím roce. Pořadatelská země využila možnost změny a přesunula se ze skupiny B do skupiny A. Česko si tak ve skupině B zahraje místo s Německem se Slovenskem. Dalšími soupeři v základní části pro český nároďák budou Kanada, Spojené státy, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i o víkendu.
0: Počasí.
4: Taky už máte dost té divočiny z blesky a tornády v Evropě? Máme pro vás náplast. Víme, jak bude o víkendu, slibujeme bezpečný azyl na Moravě. V sobotu nás sluníčko ven vytáhne s lákavými 24 stupni. V neděli ráno sice 12, ale odpoledne zase 23 ve stínu. Sluneční paprsky to bleskově napraví. Zabalte deky, opalováky a vyražte ven chytat bronz.
0: Hudební výběr.

0: dobrodružství.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, na osvěžení bude nejlepší kvalitní spánek. Býci, pokud se hodláte nudit, tak to klidně udělejte. Blíženci, na víkend zkuste najít aktivity pro celou rodinu. Radci, možná máte chuť pustit se do nových dobrodružství. Lvi, chce to dostatek tekutin, ať vás nebolí hlava. Pany, s partou vyrazte na nějaký nenáročný výlet. Váhy, neřešte nic, co se vás osobně netýká. Štíři, volný čas si užijte s těmi, co máte rádi. Střelci, důležitá rozhodnutí si vyžadují klidnou mysl. Kozorozi, lehkost v jídelníčku bude znamenat nad lepší energii. Vodnáři, celý víkend si naplánujete krok za krokem. A co my ryby, chceme se ukázat, tak zajdeme na nějakou pořádně rušnou akci.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Tady je Rádio Hana.

vám na Rádiu Haná dělá radost George Ezra, přejeme vám báječnou sobotu 6. června a neseme vám nějakou tu inspiraci ohledně toho, jak dnešní den strávit. V Olomouci pokračují svátky města, včera jsme to s Rádiem Haná zahájili, byl i tradiční průvod, no a

0: Style anebo kapelu Činasky. Dobré ráno!
1: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
4: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
5: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
6: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
7: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála.

0: vkladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
1: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
2: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
3: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
4: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
5: Ráno nahané.

radu do života. Pánové, zahoďte kytice a bomboniéry. Máme pro vás vědecky podložený recept na šťastný vztah. Podle nové studie jsou totiž nejspokojenější ty páry, které spolu, pozor, drbou. Ano, slyšíte správně. Společné probírání sousedů, kolegů z práce nebo toho, co zase vyvedla tchýně, přibuduje obří vzájemnou důvěru a silné emocionální pouto. Takže miláčku, zapomeň na romantiku.

0: No a my pro vás máme už za malý okamžik další čerstvé zprávy, ve kterých se vypravíme například zjistit taky, jak to bude vypadat dnes s fotbalem v našem regionu. Co nás čeká dále?
1: Hit

0: bude 8 hodin.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: A už tu máme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Proměna čeká bývalý obchodní dům Baťa v Olomouci na rohu Rígrovy ulice a Horního náměstí. Ujme se jí společnost Heritage Real Estate a vytvoří v domě 60 bytů, 3 ateliéry a obchod. Už se vyřizuje povolení stavebního záměru, píše ČTK. Řidiči, kvůli záruční opravě se z části uzavře nový úsek dálnice D1 okolo Přerova. Ředitelství silnic a dálnic zjistilo na úseku u Dluhonic směrem na Ostravu závadu vzniklou při běžném provozu. Částečná uzavírka tu bude 9. a 10. června.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Turistickou novinku má na léto Šumperk. Pod Šumperským zámkem otevírá utajené podzemní velitelství drah z dob studené války s původním technickým vybavením. Během prázdnin tu budou pravidelné prohlídky, píše Šumperk.cz.
0: Sport.
3: Pojďme se podívat taky na fotbal v našem regionu. V Moravskoslezské fotbalové lize dnes hrají fotbalisté Uničova v rámci 31. kola od 17. hodiny v Hlubině. Čtvrtá liga potom v divizi E dnes nabízí utkání Břeclavy s rezervou Kroměříže a Holešova s Baťovem. Taky zde padne úvodní výkop v 17 hodin.
0: Počasí.
3: V našem regionu nás dnes čeká většinou jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách nám budou teploměry ukazovat okolo 16. V noci na neděli teplota spadne na 12 stupňů a druhá polovina víkendu potom přinese vyšší oblačnost, objevit se mohou dešťové přehánky a naměříme podobně jako dneska. Hezkou sobotu na naší vlně. Kvůli závodům Exce Homo ve Šternberku platí až do nedělní 20. hodiny rozsáhlé uzavírky. Auta neprojedou centrem a tratí závodu, využít můžete značené objízdné trasy a bezplatné záchytné parkoviště u Excalibur Army. Odtud jezdí autobusy zdarma. Objížďky pro transitní dopravu budou vyznačené přechodným značením. No a trasa vede ze Šternberka přes Babice, Mladějovice újezd a dále po silnicích 2. a 3. třídy ve směru na Uničov, Dlouhou Loučku, Břidličnou a Lomnici. No a v Olomouci připomínáme taky úplnou uzavírku Kapucínské a Purkrabské ulice. Stále se tu pracuje na opravě komunikace a hotovo tady bude 29. června. Přejeme vám hezkou sobotu a dobře dojďte.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
0: Víkend společně.
6: Rádio.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana.
3: Dobré ráno.

0: Falco nebo Donna Summer, ale ještě předtím pojďme zjistit, co by nám v rámci dnešního data rozhodně nemělo uniknout.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Hezkou sobotu na naší vlně, je 6. června a dnes je Národní den koblih. Svátek má každý Norbert, no a 63. narozeniny slaví hokej.

0: Satisfaction. A v roce 1984 právě dnes taky vzniká oblíbená počítačová hra Tetris. Přejeme vám hezký den na naší vlně a pohodový 6. červen.
1: Rádio Hana, kalendárium.

my vám přejeme na Rádiu Hana krásnou sobotu a pokud nevíte, co podniknout, tak olomoucká zoo na Kopečku si připomíná významné jubileum, a to 70 let od slavnostního otevření. Celý víkend nás tu čekají komentovaná krmení, stanoviště pro děti i

0: Mějte hezké ráno na Hané.
1: Paní žirafo, co vidíte?
2: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků. Tak rychle na místa.
1: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
2: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
1: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
2: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
1: Zoo.olomouc.cz
3: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více

0: děkujeme.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že se si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
14: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
13: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. V běžeckou trať se promění ulice Olomouce. V sobotu 13. června se město stane dějištěm 16. ročníku olomouckého půlmaratonu. Závod přinese sportovní zážitky, ale také dopravní uzavírky. A jejich přehled najdete na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Co se děje v Blansku? Naplno tu běží obnova rekreační oblasti Palava. Dělníci budují nové molo, pláž či vodní hřiště. Rozsáhlý projekt za 170 milionů korun přinese kompletně nový rekreační areál už příští rok, píše Deník. Než vyrazíte na dovolenou, na toto pamatujte. Před cestou do ciziny si zkontrolujte pasy, sjednejte pojištění a zajistěte si kopie dokladů. A léků si vezměte víc.
3: Lidé na to často zapomínají a vezmou si léky přesně na den nebo o den víc, ale pak se stane, že neletí letadlo, stane se něco, jako se stalo na Blízkém východě, zkomplikuje se nějaká situace a lidem dochází léky na chronická onemocnění. Proto já vždycky opakuju, aby každý, když jede někdo na dovolenou, kamkoliv prostě letí pryč, z této země si vzal léky na aspoň týden dopředu.
2: Apeluje ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
0: Sport.
4: Senzační tažení Jakuba Menšíka Antukovým Roland Garros končí v semifinále. Český tenista podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. 20-letý talent nevyužil šanci stát se prvním tuzemským finalistou Grand Slamu po dlouhých 16 letech. Přesto má za sebou parádní turnaj. Zverevovým soupeřem v nedělním finále bude Ital Flavio Cobolli.
0: Počasí.
4: Sluníčko dnes v našem regionu vyšlo ve 4.45, naopak západ slunce na Olomoucku přijde dnes ve 20.52. Víme, jak bude. Sobota.

0: se mohou taky dešťové přehánky. Si odstartovala druhá etapa opravy Aksamitovy ulice. Pracuje se tady už od konce dubna a hotovo má být 22. června. Stejný den končí taky uzavírky na Šafaříkově, Řezníčkově a Fignerově ulici, kde probíhá rekonstrukce plynu. Jinak o začátku června je uzavřená taky cesta z Holešova na obec Rymice. Pracovat se tu bude do 10. července a projede zde pouze linkový bus. Šťastnou cestu!
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio, rádio, rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Scorpions. Sobotní dopoledne je u nás v plném proudu. Další minuty přinesou taky Imagine Dragons, Ellie Goulding a nebo kapelu Slza. Ale ještě předtím se ohlédneme za letošní Eurovizí. No a zajímavou odměnu dostala taky vítězka této soutěže.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
2: Na Rádiu Haná hrajeme a bavíme. A teď je tu něco pro ty z vás, kdo jezdíte pravidelně

řešení. Stačí vyhrát Eurovizi. Zpěvačka Dara totiž historicky poprvé vyhrála tuhle soutěž pro Bulharsko a tamní magistrát se plácl přes kapsu. Za odměnu dostala čestné občanství Sofie, což v praxi znamená doživotní MHD zdarma. Chápete to? Vyhrajete nejsledovanější hudební show planety. Milují vás miliony lidí a pak hrdě pípnete lítačku v tramvaji číslo 4. Takže přátelé, kašlete na brigády. Začněte trénovat zpěv ve sprše, příští rok jedeme reprezentovat a revizoři nebudou mít co žrát.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

Kapela Slzám a Celeste Buckingham na rádiu Hana po půl desáté, to je jejich song Na srdci. No a my pro vás máme další tipy na to, co dneska podniknout. V Olomouci se dnes i zítra koná festival Vyznání růžím, je to rodinný festáček pod širým nebem v olomouckém Rozáriu. No a mimo bohatý program se tu bude například křtít taky úplně nová růže, která dostane název Josef Švejk. Jedou se taky závody Ecce Homo ve Šternberku a okolí. Lipinský

0: krásnou sobotu.
1: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open-air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba

0: Návštěvníků. Tak rychle na místa. Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
1: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
0: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
1: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
0: zoo.olomouc.cz
2: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
3: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
4: Rádio Hana.

0: OMD nebo kapela Jelen. Ale ještě předtím, než se do toho dáme, tak se s furtovníky vypravíme po stopách římských vojsk v našem regionu.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Řím je hodně daleko, než abychom ho hledali na Hané. Ale když zajedem do Tučina na Přerovsko, přepomeneme si antickou slávu římského impéria. Přítomnost jeho vojsk na Hané zosobňuje rozhledna vevedená do podoby římské strážní věže, odkáď by se možná kde se přesune formaci po okolí dále v pohodě pozorovat. Samotná věž hláska, ale to doba nepamatuje. Otevřela jo na podzem roku 2024 a hned na to byla vyhlášená rozhledno roko. Stojí na kopco, kde se říká na kopco, ve výšce 300 metrů. Je vysoká 15 metrů a kreté vyhlídkové ochos je v 11 metrech. Dohlídnout jde na Olomouc, Svaté Hostén a třeba na Drahanskou vrchovino. K římské věže nad Tučinem se autem nesmí, ale půl druhýho kilásko z dědiny zas není tak daleko.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.

Tohle je Shakira a její song z animáku Zootropolis 2. Nahané hrajeme ty největší hity taky v sobotu před 10. hodinou. Po našich zprávách odstartuje Jukebox. No a až do pravého poledne budeme hrát na vaše přání, můžete nám zavolat do studia a nebo napsat na náš Facebook a my vás přes něj pozdravíme. Nicméně samozřejmě nás čeká taky ten nejlepší hudební výběr.

0: 5.57, pojďme na ně.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. 70. narozeniny oslavila Zoo Olomouc. Instituce chová na ploše 42 hektarů přes 300 druhů zvířat. Zoo Olomouc se snaží o jejich zachování pro případ, že by se druh v místě přirozeného výskytu dostal do ohrožení vyhubením. Kdo nakupuje levně ze zahraničí, toho od července čeká změna. Evropská unie zavede nové clo ve výši v přepočtu asi 73 korun na levné zásilky ze zemí mimo EU. Opatření dopadne například na oblíbené čínské platformy. Nové unijní clo může podle expertů i více než dvojnásobně prodražit nákupy nejlevnějšího zboží. Očekává se, že dovoz z Číny kvůli tomu oslabí až o 15%. Změna má zvýšit konkurenceschopnost e-shopů v EU.
0: Sport. Čeští fotbaloví reprezentanti se po vítězství 3-1 v přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu. Tady budou mít základnu během mistrovství světa. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koupka vstoupí 12. června ve 4 hodiny ráno našeho času zápasem s Jižní Koreou.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v sobotu.
1: Počasí.
0: Začínáme pohledem na teplotní rekordy pro dnešní den, tedy pro 6. červen. Nejvíce jsme v tento den naměřili v roce 1998 34 stupňů Celsia. Naopak v roce 1962 nám teploměry ukazovaly jen přibližně 3,5 stupně. Víme, jak bude. Dnes většinou sluníčko s teplotami okolo 24 stupňů Celsia a podobně naměříme i v neděli, která by měla být ale s dešťovými přeháňkami a s vyšší oblačností. Se pracuje na třídě Svobody a na Lafajetce, probíhá tady oprava kanalizace a hotovo má být 8. srpna. Na Luční a Chválkovické ulici jsou zase kvůli rekonstrukci plynu uzavřené chodníky. Tady budou opravy plánovaně dokončeny 16. července.

0: a dobře dojďte.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
3: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Rádio Haná
1: a Jukebox. Nejlepší hudební výběr.

užívá s jejími kočkami, milí, zdravíme. Johnny Radil má založeno na hovězí gulášek a odpoledne to vidí na odpočinek, tak Johnny, ať to vyjde, ať se dílo podaří, a Jana Bahulíková nás zve zase do Řepčína na kácení máje. Už se to tam

0: Podrobnosti.
1: Je to tak, Štěpán, pod dohledem Wolfganga Amadea Mozarta, tedy jeho pískové sochy, kterou její stavitel Vašek Lemon, zrovna teď, jak se tak koukám, ještě penetruje, jsme začali svátky města Olomouce 2026. Dopoledne vystoupení žáků tanečních oborů, předpolednem Electric Strings, což je na velkém pódiu na Horním náměstí základní umělecká škola Kozánka Přerov. No a odpoledne smyčcové orchestry, dechové orchestry, cymbálka, jazzové soubory, ale taky komentované prohlídky třeba po stopách hudebních skladatelů, taky slavnostní sál školy Koménia ožívá mezi 10. až 15. hodinou a nechybí taky bohatý doprovodný program tvůrčí dílny, Centrum Semafor, Dům dětí a mládeže, Bublinář, odpočinková zóna Univerzity Palackého, prostě pod modrou jasnou oblohou dneska olomoucké Horní náměstí žije. Já vás zvu, jsou tady svátky města Olomouce. Jsme s vámi, s Rádiem Haná živě, právě tady na pódiu i teď ve vysílání. Přijďte.
2: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura

0: 10. června. Kaufland.
1: Paní žirafo, co vidíte?
2: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
1: Tak rychle na místa.
0: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
1: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
0: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
1: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
0: Zoo.olomouc.cz
3: Jsme Rádio Hana.
4: Hezký víkend.

0: Rádio Haná a Jukebox.
1: Ahoj Rádio Haná, tady Honza z Přerova, volám do Jukeboxu a protože vařím přítelkyni Pavlínce opět, dělám hovězí guláš, tak bych chtěl nechat zahrát pro sebe, ať mě to dobře vaří, samozřejmě pro přítelkyni, pro všechny posluchači Rádia Haná a zkrátka pro sobotní pohodu. Děkuji.

0: Stewart, před námi Reddy Kirken už za malou chvíli. Ale ještě předtím pro vás máme hezký výčet toho, co můžete v našem regionu dneska podniknout.
1: Rádio Hana, kam vyrazit?
0: Hezkou sobotu. Olomouci pokračují svátky města. Včera jsme to s Rádiem Hana zahájili, byl i tradiční průvod a dnes je před námi hlavní program na Horním náměstí. Jarmark, zpěv, tanec, hudba, bude například cymbálovka a jazz a taky večerní open air koncert s hvězdami severu. V Olomouci se taky o tomto víkendu koná Vyznání růžím, rodinný festival pod širým nebem v Olomouci.

0: veľký koncert Pink Floyd Revival. Zítra budeme potom na Exe Homo vyhlašovať absolútne nejrychlejší jezdce. No a pokud máte chuť na projížďku na kole, tak práve dnes se koná den s cyklostezkou Bečva.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz
2: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce @ akcezabava.cz.
3: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
4: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
7: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
8: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
9: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
14: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
15: Tady je Radio Hana.

Černý brejle na Rádiu Hana, kde hrajeme ten nejlepší hudební výběr 24/7. Budeme v tom pokračovat taky po 11. hodině, kdy nám i nadále až do pravého poledne můžete zavolat v jukeboxu o písničku na přání anebo napsat.

0: 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: A už tu máme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Proměna čeká bývalý obchodní dům Baťa v Olomouci na rohu Rígrovy ulice a Horního náměstí. Ujme se jí společnost Heritage Real Estate a vytvoří v domě 60 bytů, 3 ateliéry a obchod. Už se vyřizuje povolení stavebního záměru, píše ČTK. Řidiči, kvůli záruční opravě se z části uzavře nový úsek dálnice D1 okolo Přerova. Ředitelství silnic a dálnic zjistilo na úseku u Dluhonic směrem na Ostravu závadu vzniklou při běžném provozu. Částečná uzavírka tu bude 9. a 10. června.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Turistickou novinku má na léto Šumperk. Pod Šumperským zámkem otevírá utajené podzemní velitelství drah z dob studené války s původním technickým vybavením. Během prázdnin tu budou pravidelné prohlídky, píše Šumperk.cz.
0: Sport.
3: Pojďme se podívat taky na fotbal v našem regionu. V Moravskoslezské fotbalové lize dnes hrají fotbalisté Uničova v rámci 31. kola od 17. hodiny v Hlubině. Čtvrtá liga potom v divizi E dnes nabízí utkání Břeclavy s rezervou Kroměříže a Holešova s Baťovem. Taky zde padne úvodní výkop v 17 hodin.
0: Počasí.
3: V našem regionu nás dnes čeká většinou jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách nám budou teploměry ukazovat okolo 16. V noci na neděli teplota spadne na 12 stupňů a druhá polovina víkendu potom přinese vyšší oblačnost, objevit se mohou dešťové přehánky a naměříme podobně jako dneska. S 11. hodinou se bourá na ulici Purkyňova ve Vyškově. Je to bez bližších podrobností a dá se to tu projet bez zdržení. Na policejní hlídku aktuálně pozor v Olomouci na Studentské, taky ve Valmezu na Masaryčce, v Držovicích na Konečné, v Bystřici pod Hostýnem na Holešovské a nebo v Bedihošti na Prostějovské. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Rádio Hana
0: a Jukebox.
1: Rádio
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Tady je Rádio Hana.

0: jednou jsou tu, nebo ne ještě jednou, respektive ještě předtím, než se do toho dáme, tak neseme novinky, které pro vás tento měsíc chystáme.
1: Červnové novinky Rádia Hana.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
1: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
3: A Rádio Hana bude u každé fotbalové emoce.
2: Je to gól!
1: Výsledky,
3: komentáře,
1: statistiky,
3: zajímavosti.
1: Červený je měsícem fotbalu
3: a taky Itálie.
1: Italské léto na Rádiu Hana, to jsou
3: největší italské megahity
1: a soutěže o ceny.
4: Ciao, bella.
1: Poslouchejte,
3: hrajte
1: a

0: tři velké důvody,
1: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Paní žirafo, co vidíte?
4: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
3: Tak rychle na místa.
4: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
3: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
4: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
3: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
4: Zoo.olomouc.cz
5: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
7: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky
8: ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
10: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
11: Rádio Haná. Nejlepší hudební výkon.

8 zdravíme Vláďu Mariánka, který se dneska chystá do Horky nad Moravou na Fichtelfest, tak srdečně zveme a pozvánku posíláme i na kácení máje do Řepčína. Sem míří Zuzka Koutná, no a Květa Hromadová, tak ta má dneska v plánu odpočinek. Tak my zdravíme všechny, kdo to dneska budou mít na pohodu, kdo nebudou pracovat, kdo se budou jen tak procházet, válet a užívat si zkrátka sobotu 6. června s námi s Rádiem Hana. Teď už hudební song televize Očko. Vínek v očích,

na Rádiu Haná, kdy samozřejmě nezapomeneme na další zprávy a na další hity hned po počasí a po dopravě. Nicméně v dalších čerstvých informacích už za malý okamžik přineseme další info o olomouckém půlmaratonu a rozebereme taky včerejší semifinále tenisty Jakuba Menšíka na turnaji.

0: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. V běžeckou trať se promění ulice Olomouce. V sobotu 13. června se město stane dějištěm 16. ročníku olomouckého půlmaratonu. Závod přinese sportovní zážitky, ale také dopravní uzavírky. A jejich přehled najdete na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Co se děje v Blansku? Naplno tu běží obnova rekreační oblasti Palava. Dělníci budují nové molo, pláž či vodní hřiště. Rozsáhlý projekt za 170 milionů korun přinese kompletně nový rekreační areál už příští rok, píše deník. Než vyrazíte na dovolenou, na toto pamatujte. Před cestou do ciziny si zkontrolujte pasy, sjednejte pojištění a zajistěte si kopie dokladů. A léků si vezměte víc.
2: Lidé na to často zapomínají a vezmou si léky přesně na den nebo o den víc, ale pak se stane, že neletí letadlo, stane se něco, jako se stalo na Blízkém východě, zkomplikuje se nějaká situace a lidem dochází léky na chronická onemocnění. Proto já vždycky opakuju, aby každý, když jede někdo na dovolenou, kamkoliv prostě letí pryč, z této země si vzal léky na aspoň týden dopředu.
0: Apeluje ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
3: Sport. Senzační tažení Jakuba Menšíka Antukovým Roland Garros končí v semifinále. Český tenista podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. 20-letý talent nevyužil šanci stát se prvním tuzemským finalistou Grand Slamu po dlouhých 16 letech. Přesto má za sebou parádní turnaj. Zverevovým soupeřem v nedělním finále bude Ital Flavio Cobolli.
1: Počasí.
3: Sluníčko dnes v našem regionu vyšlo ve 4.45, naopak západ slunce na Olomoucku přijde dnes ve 20.52. Víme, jak bude. Sobota i

se mohou taky dešťové přehánky. Olomouci odstartovala druhá etapa opravy Aksamitovy ulice. Pracuje se tady už od konce dubna a hotovo má být 22. června. Stejný den končí taky uzavírky na Šafaříkově řez.

0: jede zde pouze linkový bus. Šťastnou cestu!
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolny.cz.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

žiješ na kolejích, vlaky už vodele a město poliká dětský stíny. Pod okny napad sníh a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

Zahoďte kytice a bomboniéry. Máme pro vás vědecky podložený recept na šťastný vztah. Podle nové studie jsou totiž nejspokojenější ty páry, které spolu, pozor, drbou. Ano, slyšíte správně. Společné probírání sousedů, kolegů z práce nebo toho, co zase vyvedla tchýně, přibuduje obří vzájemnou důvěru a silné emocionální pouto. Takže miláčku, zapomeň na romantickou večeři. Sedej k oknu, odhrň záclonu a koukej zjistit, čí je

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
8: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
9: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Rádio Haná.
9: Nejlepší.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Hezkou sobotu na naší vlně, je 6. června a dnes je Národní den koblih. Svátek má každý Norbert, no a 63. narozeniny slaví hokejový trenér Vladimír Růžička. Jinak právě dnes je to už 61 let od doby, kdy Rolling Stones vydávají svůj největší megahit Satisfaction. A v roce 1984 právě dnes taky vzniká oblíbená počítačová hra Tetris. Přejeme vám hezký den na naší vlně a pohodový 6. červen.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

0: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. 70. narozeniny oslavila Zoo Olomouc. Instituce chová na ploše 42 hektarů přes 300 druhů zvířat. Zoo Olomouc se snaží o jejich zachování pro případ, že by se druh v místě přirozeného výskytu dostal do ohrožení vyhubením. Kdo nakupuje levně ze zahraničí, toho od července čeká změna. Evropská unie zavede nové clo ve výši v přepočtu asi 73 korun na levné zásilky ze zemí mimo EU. Opatření dopadne například na oblíbené čínské platformy. Nové unijní clo může podle expertů i více než dvojnásobně prodražit nákupy nejlevnějšího zboží. Očekává se, že dovoz z Číny kvůli tomu oslabí až o 15%. Změna má zvýšit konkurenceschopnost e-shopů v EU.
1: Sport. Čeští fotbaloví reprezentanti se po vítězství 3-1 v přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu. Tady budou mít základnou během mistrovství světa. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koupka vstoupí 12. června ve 4 hodiny ráno našeho času zápasem s Jižní Koreou.
2: Počasí.
1: Začínáme pohledem na teplotní rekordy pro dnešní den, tedy pro 6. červen. Nejvíce jsme v tento den naměřili v roce 1998 34 stupňů Celsia. Naopak v roce 1962 nám teploměry ukazovaly jen přibližně 3,5 stupně. Víme, jak bude. Dnes většinou sluníčko s teplotami okolo 24 stupňů Celsia a podobně naměříme i v neděli, která by měla být ale s dešťovými přeháňkami a s vyšší oblačností.

0: Na Luční a Chválkovické ulici jsou zase kvůli rekonstrukci plynu uzavřené chodníky. Tady budou opravy plánovaně dokončeny 16. července. A jinak zdravíme i do Bruntálu, kde se začátkem června začal obnovovat vodovod na ulici Brodhánkova. Pracovat se tu bude do konce tohoto měsíce. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: 11. a 14. hodinou posloucháte Rádio Hana. Živě se vám hlásíme z Olomouckého horního náměstí, kde probíhají svátky města. Jedna z nejvýznamnějších akcí města Olomouce. Pokud jste blízko, zastavte se u nás, protože odpoledne nás čeká malý dechový orchestr a dechový orchestr základní umělecké školy Iši Krejšího. To je ten nejbližší program od 13. hodiny a 30. minuty. Odpoledne taky cymbálová muzika, junior wind band, Starshield, jazzový soubor. No a pozor, večer pod hvězdami velký koncert, slavnostní koncert v podání orchestru Moravského divadla Olomouc a Mezinárodního festivalu pěveckých sborů svátku a písní Olomouc. K tomu se dostaneme v dalších odpoledních živých vstupech tady od nás z horního náměstí, kde vás teď aktuálně zdravíme. Je krásné počasí a svátky města Olomouce pokračují. Hezké odpoledne.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Paní žirafo, co vidíte?
4: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
3: Tak rychle na místa.
4: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
3: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
4: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
3: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
4: Zoo.olomouc.cz.
5: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. Bytylitovel.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
10: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz. Láska
11: je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
13: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
14: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
15: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
16: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.

0: nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc, Štěpán Machač. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
2: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti, a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom současné době je, nás může navštívit.
1: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
2: Popravdě strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění už by se přišel poradit s odborníky.
1: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny.
2: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20 až 30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60 až 70 tisíc.
1: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
2: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
1: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
2: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že to pacient přeje, to možné není.
1: Pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka. Jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
2: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
1: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Machač z IVF Klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
2: Děkujeme, pěkný den.
1: Reklamní rozhovory na svém konci a my už posíláme další muziku.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: A už tu máme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Proměna čeká bývalý obchodní dům Baťa v Olomouci na rohu Rígrovy ulice a Horního náměstí. Ujme se jí společnost Heritage Real Estate a vytvoří v domě 60 bytů, 3 ateliéry a obchod. Už se vyřizuje povolení stavebního záměru, píše ČTK. Řidiči, kvůli záruční opravě se zčásti uzavře nový úsek dálnice D1 okolo Přerova. Ředitelství silnic a dálnic zjistilo na úseku u Dluhonic směrem na Ostravu závadu vzniklou při běžném provozu. Částečná uzavírka tu bude 9. a 10. června.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Turistickou novinku má na léto Šumperk. Pod Šumperským zámkem otevírá utajené podzemní velitelství drah z dob studené války s původním technickým vybavením. Během prázdnin tu budou pravidelné prohlídky, píše Šumperk.cz.
2: Sport. Pojďme se podívat taky na fotbal v našem regionu. V Moravskoslezské fotbalové lize dnes hrají fotbalisté Uničova v rámci 31. kola od 17. hodiny v Hlubině. Čtvrtá liga potom v divizi E dnes nabízí utkání Břeclavy s rezervou Kroměříže a Holešova s Baťovem. Taky zde padne úvodní výkop v 17 hodin.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
3: i o víkendu.
1: Počasí.
2: V našem regionu nás dnes čeká většinou jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách nám budou teploměry ukazovat okolo 16. V noci na neděli teplota spadne na 12 stupňů a druhá polovina víkendu potom přinese vyšší oblačnost, objevit se mohou dešťové přehánky a naměříme podobně jako dneska. Hezkou sobotu na naší vlně. Kvůli závodům Exce Homo ve Šternberku platí až do nedělní 20. hodiny rozsáhlé uzavírky.

0: vyznačené přechodným značením. No a trasa vede ze Šternberka přes Babice, Mladějovice újezd a dále po silnicích 2. a 3. třídy ve směru na Uničov, Dlouhou Loučku, Břidličnou a Lomnici. No a v Olomouci připomínáme taky úplnou uzavírku Kapucínské a Purkrabské ulice. Stále se tu pracuje na opravě komunikace a hotovo tady bude 29. června. Přejeme vám hezkou sobotu a dobře dojďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
3: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.
4: Někdy

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana.

nebo ročních kuponů, mám pro vás jednoduché řešení. Stačí vyhrát Eurovizi. Zpěvačka Dara totiž historicky poprvé vyhrála tuhle soutěž pro Bulharsko a tamní magistr

0: zapnete lítačku v tramvaji číslo 4. Takže přátelé, kašlete na brigády. Začněte trénovat zpěv ve sprše, příští rok jedeme reprezentovat a revizoři nebudou mít co žrát. Přejeme vám krásnou sobotu a zůstaňte i nadále na naší hanácké vlně.
1: Paní žirafo, co vidíte?
2: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
1: Tak rychle na místa.
2: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
1: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
2: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
1: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
2: Zoo.olomouc.cz
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
5: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura.

0: června. Kaufland.
1: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.

0: o čem se píše?
1: Pokračuje sobota 6. června na naší vlně. Pojďme se podívat, o čem informují regionální zpravodajské portály. Rizika modrého světla popisují odborníci z Prostějovské nemocnice. Podrobnosti nabízí portál report.cz.

0: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. V běžeckou trať se promění ulice Olomouce. V sobotu 13. června se město stane dějištěm 16. ročníku olomouckého půlmaratonu. Závod přinese sportovní zážitky, ale také dopravní uzavírky. A jejich přehled najdete na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Co se děje v Blansku? Naplno tu běží obnova rekreační oblasti Palava. Dělníci budují nové molo, pláž či vodní hřiště. Rozsáhlý projekt za 170 milionů korun přinese kompletně nový rekreační areál už příští rok, píše Deník. Než vyrazíte na dovolenou, na toto pamatujte. Před cestou do ciziny si zkontrolujte pasy, sjednejte pojištění a zajistěte si kopie dokladů. A léků si vezměte víc.
2: Lidé na to často zapomínají a vezmou si léky přesně na den nebo o den víc, ale pak se stane, že neletí letadlo, stane se něco, jako se stalo na Blízkém východě, zkomplikuje se nějaká situace a lidem dochází léky na chronická onemocnění. Proto já vždycky opakuju, aby každý, když jede někdo na dovolenou, kamkoliv prostě letí pryč, z této země si vzal léky na aspoň týden dopředu.
0: Apeluje ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
3: Sport. Senzační tažení Jakuba Menšíka Antukovým Roland Garros končí v semifinále. Český tenista podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. 20-letý talent nevyužil šanci stát se prvním tuzemským finalistou Grand Slamu po dlouhých 16 letech. Přesto má za sebou parádní turnaj. Zverevovým soupeřem v nedělním finále bude Ital Flavio Cobolli.
1: Počasí.
3: Sluníčko dnes v našem regionu vyšlo ve 4.45, naopak západ slunce na Olomoucku přijde dnes ve 20.52. Víme, jak bude. Sobota i

0: se mohou taky dešťové přehánky. Olomouci odstartovala druhá etapa opravy Aksamitovy ulice. Pracuje se tady už od konce dubna a hotovo má být 22. června. Stejný den končí taky uzavírky na Šafaříkově, Řezníčkově a Fignerově ulici, kde probíhá rekonstrukce plynu. Jinak o začátku června je uzavřená taky cesta z Holešova na obec Rymice. Pracovat se tu bude do 10. července a projede zde pouze linkový bus. Šťastnou cestu!
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio, rádio, rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale
2: a Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gol!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao, bella.
0: Poslouchejte,
2: hrajte.

0: Bary svietem. Futbalový šampionát. Italské léto. Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
0: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
2: Paní žirafo, co vidíte?
3: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
2: Tak rychle na místa.
3: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
2: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
3: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
2: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
3: Zoo.olomouc.cz
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.

0: rána. Kam vyrazit?
1: Hezkou sobotu. V Olomouci pokračují svátky města. Včera jsme to s rádiem Hana zahájili, byl i tradiční průvod a dnes je před námi hlavní program.

0: Klosteskou Bečva.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz
2: Radio Hana.
1: Vaše akce
3: do našeho éteru.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu
3: a náš éter je vám k dispozici.
1: akce@radiohana.cz
3: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte
1: a my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz Vaše akce
3: do našeho éteru.
2: Radio Hana.
1: Partner nejlepších akcí v regionu.
0: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
4: Tady je Radio Hana.

0: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. 70. narozeniny oslavila Zoo Olomouc. Instituce chová na ploše 42 hektarů přes 300 druhů zvířat. Zoo Olomouc se snaží o jejich zachování pro případ, že by se druh v místě přirozeného výskytu dostal do ohrožení vyhubením. Kdo nakupuje levně ze zahraničí, toho od července čeká změna. Evropská unie zavede nové clo ve výši v přepočtu asi 73 korun na levné zásilky ze zemí mimo EU. Opatření dopadne například na oblíbené čínské platformy. Nové unijní clo může podle expertů i více než dvojnásobně prodražit nákupy nejlevnějšího zboží. Očekává se, že dovoz z Číny kvůli tomu oslabí až o 15%. Změna má zvýšit konkurenceschopnost e-shopů v EU.
1: Sport. Čeští fotbaloví reprezentanti se po vítězství 3-1 v přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu. Tady budou mít základnou během mistrovství světa. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koupka vstoupí 12. června ve 4 hodiny ráno našeho času zápasem s Jižní Koreou.
2: Počasí.
1: Začínáme pohledem na teplotní rekordy pro dnešní den, tedy pro 6. červen. Nejvíce jsme v tento den naměřili v roce 1998 34 stupňů Celsia. Naopak v roce 1962 nám teploměry ukazovaly jen přibližně 3,5 stupně. Víme, jak bude. Dnes většinou sluníčko s teplotami okolo 24 stupňů Celsia a podobně naměříme i v neděli, která by měla být ale s dešťovými přeháňkami a s vyšší oblačností.

0: Opravy plánovaně dokončeny 16. července. A jinak zdravíme i do Bruntálu, kde se začátkem června začal obnovovat vodovod na ulici Brodhánkova. Pracovat se tu bude do konce tohoto měsíce. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Před půl pátou, dobré odpoledne. Živě se vám hlásíme z Olomouckého horního náměstí. Tady dneska probíhají svátky našeho města, jeden z nejvýznamnějších kulturních počinů v tomto roce. Za námi už je cymbálová muzika Junior Wind Band Starshill. My jsme se z horního náměstí vlastně přesunuli taky na horní náměstí, ale na menší pódium, které je spíše blíže Cezarovi, protože na velkém pódiu už se chystá večerní koncert, večerní open air. Je to koncert v podání Orchestru Moravského divadla Olomouc a Mezinárodního festivalu pěveckých sborů a dneska večer zazní na horním náměstí písničky severských kapel ABBA, Roxette, Nightwish a to všechno v orchestrálních úpravách. Účinkují Natka Tichánková, Furgut, smíšený komorní sbor Anteo Univerzity Palackého, Lucky Voice Band z Prahy, vokalisté Janáčkovy konzervatoře. To vše dneska od půl deváté na Olomouckém horním náměstí. Poslední místečka jsou ještě k dispozici, takže se stavte a tak, jak jsme deklarovali, koncert s hvězdami severu pod hvězdami, pod jasnou oblohou, věřím, protože je nádherné počasí dneska o půl deváté jako vyvrcholení svátku města Olomouce. Kompletní program svátkyměsta.olomouc.eu z Rádia Hana. Hezké odpoledne.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
4: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
5: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v Olomouckém rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
9: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
10: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
11: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
13: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
14: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
13: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
14: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
13: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
14: To ono je to pravda.
15: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny. Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10.
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok.

0: 12 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: A už tu máme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Proměna čeká bývalý obchodní dům Baťa v Olomouci na rohu Rígrovy ulice a Horního náměstí. Ujme se jí společnost Heritage Real Estate a vytvoří v domě 60 bytů, 3 ateliéry a obchod. Už se vyřizuje povolení stavebního záměru, píše ČTK. Řidiči, kvůli záruční opravě se z části uzavře nový úsek dálnice D1 okolo Přerova. Ředitelství silnic a dálnic zjistilo na úseku u Dluhonic směrem na Ostravu závadu vzniklou při běžném provozu. Částečná uzavírka tu bude 9. a 10. června.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Turistickou novinku má na léto Šumperk. Pod Šumperským zámkem otevírá utajené podzemní velitelství drah z dob studené války s původním technickým vybavením. Během prázdnin tu budou pravidelné prohlídky, píše Šumperk.cz.
0: Sport.
3: Pojďme se podívat taky na fotbal v našem regionu. V Moravskoslezské fotbalové lize dnes hrají fotbalisté Uničova v rámci 31. kola od 17. hodiny v Hlubině. Čtvrtá liga potom v divizi E dnes nabízí utkání Břeclavy s rezervou Kroměříže a Holešova s Baťovem. Taky zde padne úvodní výkop v 17 hodin.
0: Počasí.
3: V našem regionu nás dnes čeká většinou jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách nám budou teploměry ukazovat okolo 16. V noci na neděli teplota spadne na 12 stupňů a druhá polovina víkendu potom přinese vyšší oblačnost, objevit se mohou dešťové přehánky a naměříme podobně jako dneska. Hezkou sobotu na naší vlně. Kvůli závodům Exce Homo ve Šternberku platí až do nedělní 20. hodiny rozsáhlé uzavírky.

označené přechodným značením. No a trasa vede ze Šternberka přes Babice, Mladějovice újezd a dále po silnicích 2. a 3. třídy ve směru na Uničov, Dlouhou Loučku, Břidličnou a Lomnici.

0: dobře dojďte.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana.

0: pošleme nějakou tu radu do života. Pánové, zahoďte kytice a bomboniéry. Máme pro vás vědecky podložený recept na šťastný vztah. Podle nové studie jsou totiž nejspokojenější ty páry, které spolu, pozor, drbou. Ano, slyšíte správně. Společné probírání sousedů, kolegů z práce nebo toho, co zase vyvedla tchýně, přibuduje obří vzájemnou důvěru a silné emocionální pouto. Takže miláčku, zapomeň na romantickou večeři. Sedej k oknu, odhrň záclonu a koukej zjistit, čí je to nové auto před domem. Zachraňujeme náš vztah. No a jaký nejlepší drb jste dneska slyšeli vy?
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Paní žirafo, co vidíte?
5: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
4: Tak rychle na místa.
2: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
4: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
2: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
4: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
2: Zoo.olomouc.cz.
6: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
7: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz. Láska
8: je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
9: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
6: Yeah. Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. V běžeckou trať se promění ulice Olomouce. V sobotu 13. června se město stane dějištěm 16. ročníku olomouckého půlmaratonu. Závod přinese sportovní zážitky, ale také dopravní uzavírky. A jejich přehled najdete na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Co se děje v Blansku? Na plnotu běží obnova rekreační oblasti Palava. Dělníci budují nové molo, pláž či vodní hřiště. Rozsáhlý projekt za 170 milionů korun přinese kompletně nový rekreační areál už příští rok, píše Deník. Než vyrazíte na dovolenou, na toto pamatujte. Před cestou do ciziny si zkontrolujte pasy, sjednejte pojištění a zajistěte si kopie dokladů. A léků si vezměte víc.
3: Lidé na to často zapomínají a vezmou si léky přesně na den nebo o den víc, ale pak se stane, že neletí letadlo, stane se něco, jako se stalo na Blízkém východě, zkomplikuje se nějaká situace a lidem dochází léky na chronická onemocnění. Proto já vždycky opakuju, aby každý, když jede někdo na dovolenou, kamkoliv prostě letí pryč z této země, si vzal léky na aspoň týden dopředu.
2: Apeluje ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
0: Sport.
4: Senzační tažení Jakuba Menšíka Antukovým Roland Garros skončí v semifinále. Český tenista podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. 20letý talent nevyužil šanci stát se prvním tuzemským finalistou Grand Slamu po dlouhých 16 letech. Přesto má za sebou parádní turnaj. Zverevovým soupeřem v nedělním finále bude Ital Flavio Cobolli.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v sobotu.
0: Počasí.
4: Sluníčko dnes v našem regionu vyšlo ve 4.45, naopak západ slunce na Olomoucku přijde dnes ve 20.52. Víme, jak bude. Sobota i

0: se mohou taky dešťové přehánky. Olomouci odstartovala druhá etapa opravy Axamitovy ulice. Pracuje se tady už od konce dubna a hotovo má být 22. června. Stejný den končí taky uzavírky na Šafaříkově, Řezníčkově a Fignerově ulici, kde probíhá rekonstrukce plynu. Jinak od začátku června je uzavřená taky cesta z Holešova na obec Rymice. Pracovat se tu bude do 10. července a projede zde pouze linkový bus. Šťastnou cestu!
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio, rádio, rádio. Nejlepší hudební výběr.

a bavíme. A teď je tu něco pro ty z vás, kdo jezdíte pravidelně veřejnou dopravou. Máte plné zuby neustálého kupování lístků na MHD nebo ročních kuponů? Mám pro vás jednoduché řešení. Stačí vyhrát Eurovizi. Zpěvačka Dara totiž historicky poprvé vyhrála tuhle soutěž pro Bulharsko a tamní magistrát se plácl přes kapsu. Za odměnu dostala čestné občanství Sofie, což v praxi znamená doživotní MHD zdarma. Chápete to? Vyhrajete nejsledovanější hudební show planety. Milují vás miliony lidí. A pak hrdě pípnete lítačku v tramvaji číslo 4. Takže přátelé, kašlete na brigády. Začněte trénovat zpěv ve sprše. Příští rok jedeme reprezentovat a revizoři nebudou

0: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
1: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z Horkýže Slíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host Horkýže Slíže. Artbeat 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
6: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
7: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
8: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. Bytylitovel.cz.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor na našem rádiu a tento bude krásně voňavý a plný barev. Olomoucké Rozárium ožívá oblíbeným festivalem Vyznání růžím. Tento víkend 6. a 7. červen, stovky rozkvetlých růží, hudba, program pro rodiny i jedna velká slavnostní premiéra. Na telefonu vítáme Moniku Tomášovičovou, manažerku výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím vás opět, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co letos pro návštěvníky chystáte? Čím bude letošní Vyznání růžím výjimečné?
2: Přinesí počas tohto víkendu jedinečnou atmosféru toho rozkytnutého olomouckého rozária a program, ktorý si užijú všetky generácie. Letošný ročník sa nesie, mám podtitul Zbieratele rúží, takže návštevníci tu spoznajú príbehy ľudí, ktorým rúžiam zasvetili celý život a pripravené sú výstavy, prezentácie významných rúžových záhrad z Česká a Slovenska.
1: Vyznání růžím Olomouc, teď o víkendu Rozárium. Doprovodný program, jaký bude?
2: Návštěvníci se můžou těšit na floristické show známých floristů, kulinářské vystoupení s ochutnávkami, koncert kapely Jammers a i velmi zajímavé přednášky o vůňách růží, parfumerstve či šlachtění nových odrůd. A velmi obľúbené bývají i komentované prehliadky rozária a připravený bude program i pro děti.
1: Když jsme se s kolegy dívali na program, který chystáte, tak velkým lákadlem bude i křest nové růže s názvem Josef Švejk.
2: Právě ano, tento křest nové růže patří každý rok takým nějakým významným momentom festivalu a tento rok představíme novou odrodu šlachtitela Lukáša Rojevského s názvom právě Josef Švejk a kmotrom této růže se stane riaditeľ vojenské nemocnice Olomouc plukovník Martin Svoboda. Celý ceremoniál bude sprevádzať vystúpenie klarinetového kvarteta vojenskej hudby Olomouc a následně se nová růža symbolicky zasadí priamo v rozáriu.
1: Tedy pojďme na praktické informace, kdy a kde se festival koná a kde můžeme koupit ty nejvýhodnější vstupenky.
2: Takže festival Vyznání růžím se uskutoční tento víkend 6. a 7. června v areáli Olomouckého rozária. Vstupenky sú už dostupné online na webových stránkach výstavište Flora Olomouc, ale budú sa dať kúpiť aj priamo na mieste. Ak teda ľudia hľadajú tip na príjemný víkend, určite by si tento festival nemali nechať ujsť.
1: Ano, festival Vyznání růžím opäť promieňuje Olomoucké rozárium v místo plné vůní, barev a letní atmosféry. Pozvala nás na něj teď o víkendu Monika Tomášovičová, manažerka výstavište Flora Olomouc. Děkujeme za to.
2: Ďakujem.
1: Reklamní rozhovor teď.

0: Zprávy Rádia Haná.
1: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. 70. narozeniny oslavila Zoo Olomouc. Instituce chová na ploše 42 hektarů přes 300 druhů zvířat. Zoo Olomouc se snaží o jejich zachování pro případ, že by se druh v místě přirozeného výskytu dostal do ohrožení vyhubením. Kdo nakupuje levně ze zahraničí, toho od července čeká změna. Evropská unie zavede nové clo ve výši v přepočtu asi 73 korun na levné zásilky ze zemí mimo EU. Opatření dopadne například na oblíbené čínské platformy. Nové unijní clo může podle expertů i více než dvojnásobně prodražit nákupy nejlevnějšího zboží. Očekává se, že dovoz z Číny kvůli tomu oslabí až o 15%. Změna má zvýšit konkurenceschopnost e-shopů v EU.
2: Sport. Čeští fotbaloví reprezentanti se po vítězství 3-1 v přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu. Tady budou mít základnou během mistrovství světa. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koupka vstoupí 12. června ve 4 hodiny ráno našeho času zápasem s Jižní Koreou.
0: Počasí.
2: Začínáme pohledem na teplotní rekordy pro neděli, tedy pro 7. červen. Nejvíce jsme v tento den naměřili v roce 1998 více jak 33 stupňů Celsia. Naopak v roce 1962 nám teploměry ukazovaly jen přibližně 5 stupňů. Víme, jak bude. Neděle s vyšší oblačností, s dešťovými přehánkami a teplotami mezi 19 a 24 stupni Celsia. V pondělí nás potom čeká jasno nebo polojasno s teplotami okolo 25 stupňů.

0: tady budou opravy plánovaně dokončeny 16. července. A jinak zdravíme i do Bruntálu, kde se začátkem června začal obnovovat vodovod na ulici Brodhánkova. Pracovat se tu bude do konce tohoto měsíce. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojďte.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. V běžeckou trať se promění ulice Olomouce. V sobotu 13. června se město stane dějištěm 16. ročníku olomouckého půlmaratonu. Závod přinese sportovní zážitky, ale také dopravní uzavírky. A jejich přehled najdete na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Co se děje v Blansku? Naplno tu běží obnova rekreační oblasti Palava. Dělníci budují nové molo, plášči, vodní hřiště. Rozsáhlý projekt za 170 milionů korun přinese kompletně nový rekreační areál už příští rok, píše Deník. Než vyrazíte na dovolenou, na toto pamatujte. Před cestou do ciziny si zkontrolujte pasy, sjednejte pojištění a zajistěte si kopie dokladů. A léků si vezměte víc.
4: Lidé na to často zapomínají a vezmou si léky přesně na den nebo o den víc, ale pak se stane, že neletí letadlo, stane se něco, jako se stalo na Blízkém východě, zkomplikuje se nějaká situace a lidem dochází léky na chronická onemocnění. Proto já vždycky opakuju, aby každý, když jede někdo na dovolenou, kamkoliv prostě letí pryč, z této země si vzal léky na aspoň týden dopředu.
3: Apeluje ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
1: Sport.
0: Senzační tažení Jakuba Menšíka Antukovým Roland Garros končí v semifinále. Český tenista podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. 20-letý talent nevyužil šanci stát se prvním tuzemským finalistou Grand Slamu po dlouhých 16 letech. Přesto má za sebou parádní turnaj. Zverevovým soupeřem v nedělním finále bude Ital Flavio Cobolli.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. 70. narozeniny oslavila Zoo Olomouc. Instituce chová na ploše 42 hektarů přes 300 druhů zvířat. Zoo Olomouc se snaží o jejich zachování pro případ, že by se druh v místě přirozeného výskytu dostal do ohrožení vyhubením. Kdo nakupuje levně ze zahraničí, toho od července čeká změna. Evropská unie zavede nové clo ve výši v přepočtu asi 73 korun na levné zásilky ze zemí mimo EU. Opatření dopadne například na oblíbené čínské platformy. Nové unijní clo může podle expertů i více než dvojnásobně prodražit nákupy nejlevnějšího zboží. Očekává se, že dovoz z Číny kvůli tomu oslabí až o 15%. Změna má zvýšit konkurenceschopnost e-shopů v EU.
1: Sport.
0: Čeští fotbaloví reprezentanti se po vítězství 3-1 v přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu. Tady budou mít základnou během mistrovství světa. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koupka vstoupí 12. června ve 4 hodiny ráno našeho času zápasem s Jižní Koreou.
1: Počasí.
0: Začínáme pohledem na teplotní rekordy pro neděli, tedy pro 7. červen. Nejvíce jsme v tento den naměřili v roce 1998 více jak 33 stupňů Celsia. Naopak v roce 1962 nám teploměry ukazovaly jen přibližně 5 stupňů. Víme, jak bude. Neděle s vyšší oblačností, s dešťovými přeháňkami a teplotami mezi 19 a 24 stupni Celsia. V pondělí nás potom čeká jasno nebo polojasno s teplotami okolo 25 stupňů. Olomouci se pracuje na třídě Svobody a na Lafajetce, probíhá tady oprava kanalizace a hotovo má být 8. srpna. Na Luční a Chválkovické ulici jsou zase kvůli rekonstrukci plynu uzavřené chodníky. Tady budou opravy plánovaně dokončeny 16. července. A jinak zdravíme i do Bruntálu, kde se začátkem června začal obnovovat vodovod na ulici Brodhánkova. Pracovat se tu bude do konce tohoto měsíce. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojďte.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Nejlepší hudební výběr. I love

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: Taky před 7:30 večer vás zdraví Rádio Hana. Živě se vám aktuálně hlásím z Olomouckého horního náměstí, kde už za moment vyvrcholí svátky našeho města. Je to tak, celodenní program vrcholí hlavním slavnostním open air koncertem. My už pomaličku balíme tvůrčí dílny, aktivity, odpočinkové zóny a směřujeme všechno na velké pódium, kde už ve 20:30 vypukne slavnostní koncert v podání Orchestru Moravského divadla Olomouc a Mezinárodního festivalu pěveckých sborů svátků písní. Zazní megahity od Aby, Roxette anebo Nightwish, protože je to open air s hvězdami severu a čeká nás více než 75 minut skvělého programu. Takže pokud máte ještě dneska chuť a čas, zastavte se na Horní náměstí, protože tenhle velký koncert začíná vlastně za nějakou hodinku a kousek a poslední místečka tady jsou ještě k dispozici. svatkymesta.olomouc.eu, pokud chcete znát další, třeba i zítřejší program. Hezký podvečer na Hané.
1: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
2: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Paní žirafo, co vidíte?
8: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
7: Tak rychle na místa.
8: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
7: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
8: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
7: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
8: Zoo.olomouc.cz.
9: Tady je Rádio Hana. Hezký večer.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: keramiku. Další informace najdete na webu Prerov.eu.
1: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Hana.
1: Rádio Hana.
2: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: vysílání Američanů na měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: We're going for auto sequence start. 10 seconds.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Hezkou sobotu na naší vlně. Je 6. června a dnes je Národní den koblih. Svátek má každý Norbert, no a 63. narozeniny slaví hokejový trenér Vladimír Růžička. Jinak právě dnes je to už 61 let od doby, kdy Rolling Stones vydávají svůj největší megahit Satisfaction. A v roce 1984 právě dnes taky vzniká oblíbená počítačová hra Tetris. Přejeme vám hezký den na naší vlně a pohodový 6. červen.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.
3: Olomouc, Valmes a Kroměříž.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc, Štěpán Machač. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
2: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti, a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom současné době je, nás může navštívit.
1: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
2: Opravdu strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění už by se přišel poradit s odborníky.
1: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny?
2: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20 až 30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60 až 70 tisíc.
1: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
2: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
1: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
2: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že si to pacient přeje, to možné není.
1: Pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka. Jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
2: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
1: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Machač z IVF Klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
2: Děkujeme, pěkný den.
1: Reklamní rozhovory na svém konci a my už posíláme další muziku.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Červnové novinky Rádia Haná.
4: Udělal to parádě, pojď synu!
3: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
5: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
4: Je to gol!
3: Výsledky,
5: komentáře,
3: statistiky,
5: zajímavosti.
3: Červený je měsícem fotbalu.
5: A taky Itálie.
3: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
5: největší italské megahity
3: a soutěže o ceny.
6: Ciao, bella.
3: Poslouchejte,
5: hrajte
3: a

0: Hýbali svetem. Fotbalový šampionát.
1: Italské léto.
0: Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
0: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
2: Rádio Haná.

0: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. V běžeckou trať se promění ulice Olomouce. V sobotu 13. června se město stane dějištěm 16. ročníku olomouckého půlmaratonu. Závod přinese sportovní zážitky, ale také dopravní uzavírky. A jejich přehled najdete na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Co se děje v Blansku? Naplno tu běží obnova rekreační oblasti Palava. Dělníci budují nové molo, pláž či vodní hřiště. Rozsáhlý projekt za 170 milionů korun přinese kompletně nový rekreační areál už příští rok, píše Deník. Než vyrazíte na dovolenou, na toto pamatujte. Před cestou do ciziny si zkontrolujte pasy, sjednejte pojištění a zajistěte si kopie dokladů. A léků si vezměte víc.
2: Lidé na to často zapomínají a vezmou si léky přesně na den nebo o den víc, ale pak se stane, že neletí letadlo, stane se něco, jako se stalo na Blízkém východě, zkomplikuje se nějaká situace a lidem dochází léky na chronická onemocnění. Proto já vždycky opakuju, aby každý, když jede někdo na dovolenou, kamkoliv prostě letí pryč, z této země si vzal léky na aspoň týden dopředu.
0: Apeluje ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
3: Sport. Senzační tažení Jakuba Menšíka Antukovým Roland Garros končí v semifinále. Český tenista podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. 20-letý talent nevyužil šanci stát se prvním tuzemským finalistou Grand Slamu po dlouhých 16 letech. Přesto má za sebou parádní turnaj. Zverevovým soupeřem v nedělním finále bude Ital Flavio Cobolli. Začínáme pohledem na teplotní rekordy pro neděli, tedy pro 7. červen. Nejvíce jsme v tento den naměřili v roce 1998 více jak 33 stupňů Celsia. Naopak v roce 1962 nám teploměry ukazovaly jen přibližně 5 stupňů. Víme, jak bude. Neděle s vyšší oblačností, s dešťovými přeháňkami a teplotami mezi 19 a 24 stupni Celsia. V pondělí nás potom čeká jasno nebo polojasno s teplotami okolo 25 stupňů.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: rána. Rádio pro lepší náladu.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím asi za

0: Rádio Hana. Noční směna Rádia Hana. To je večerní hudební proud, se kterým vydržíte makat až do rána. Až do rána. Pustíte si noční směnu i dnes v noci. Jedině na Hané.
1: Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Hezký víkend.
0: Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Haná.
2: Rádio Haná.
3: Když se mi něco povede, vždycky se bojím, že to ztratím.
4: Já tě miluju. Moc tě miluju.
3: Tak též.

0: ale už to netoužím zažívat. Takže si musíš najít někoho jinýho.
1: Vždyť mám přece tebe.
0: Co pak jsem blázen? Jsem Hoda May Brownová a nesu vám vzkaz od Sama Wheata.

0: Jsem je tu.
1: Jsme?
2: Sedím vedle ní.
1: Sedí vedle tebe.
0: Jsme, cítíš mě?
2: Cítím tě srdcem.
1: Cítí tě srdcem.
2: Kdybych tě tak aspoň mohl ještě jednou obejmout.